0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

sebou dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Fily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Týden se s týdnem sešel a tak je opět na čase otevřít náš rebelský bar. Vítají vás provozní, Ivoš a Tomáš.
1: Všechno jsme nachystali, uklidili, vyhodili odpadky a tak se můžeme pustit do hudebního meníčka. A já bych začal hezky zostra a živě.
0: V tomhletom případě si dáme Ghost. Letos se už podruhé dostali na plátna kin. Tentokrát to bylo jejich vystoupení v Mexiku.
1: Velké plátno jim svědčí. Ti, kdo se na projekce vypravili, tak nešetřili chválou. Každopádně celá kapela se nyní uchýlila k pauze, a to na dobu neurčitou.
0: Pojďme si ale připomenout právě atmosféru onoho koncertu.

0: Úvodní píseň dnešního rebelského baru je za námi. Můžeme slíbit ještě jeden živák, ale necháme si ho na později.
1: Nicméně, ještě na chvíli zůstaneme ve Švédsku. Tak jako Ghost má v této zemi zapsanou domovskou adresu, kapela Smash Into Pieces.
0: Na scéně jsou od roku 2008. Vydali už celkem 10 alb a cizím nejsou ani hudební soutěže. Zkoušeli to vlastně několikrát.
1: Naposledy v letošním roce na domácím Melodien Festivalen. Ve finále skončili čtvrtí. My si ale dáme píseň z minulého roku Broken Hello.

0: Další v pořadí na našem baru je kapela Demon Hunter, o které se v poslední době hodně mluví, ale asi trošičku jinak, než by si členové přáli.
1: Ono se totiž ukázalo, že někteří fanoušci si kapelu zaměnili s animovaným muzikálem K-pop Demon Hunters. Tahle věc z díly Netflixu mimochodem bodovala po celém světě.
0: Byl z toho dokonce Oscar, ale jak se ukázalo, docházelo ke smatkům v oblasti kupování merče nebo lístku na koncert. Jeden chudák si dokonce koupil lupeny s domněním, že půjde na dětské písničky.
1: To musel být hodně překvapený. Kapela samotná se rozhodla učinit vlastně jisté právní kroky a Netflix zažalovala. Celá situace se zatím nějak nevyřešila, tak se čeká na výsledek. Streamovací gigant ale prohlásil, že název úspěšného muzikálu rozhodně měnit nebude.
0: A něco mi říká, že přesně takhle to i dopadne. Takže po naučení pro nás všechny, zkontrolujme si lístky, když některé kupujeme, na co to vlastně je.

0: Jsme zpátky v rebelském baru, kde nás čeká návštěva Německa. Alespoň tedy na dálku. Hlavně to bude za kapelou, která již není aktivní.
1: Ale svého času jste před ní nemohli utéct. Liquido v roce 1998 ovládlo svět s písní Narkotik. Zároveň, jak to tak bývá, tak se stala i jejich prokletím.
0: Úspěch této písně už se jim nikdy nepodařilo zopakovat. Ačkoliv vydali další hity, které podle nás nebyly špatné, ohlasy a prodeje byly čím dál nižší.
1: Takže následovalo nevyhnutelné. Rozvázala s nimi smlouvu nahrávací společnost a kromě domácího Německa se na ně ve světě ani moc nechodilo a začínalo zapomínat. A kapela samotná se rozpadla v roce 2009. Členové si šli po vlastních projektech.
0: My jsme však nezapomněli, takže tady máte vzpomínku na Liquido.

0: Televize Rebel a rádio Čas Rock, dvě domovské stanice pořadu Rebelský bar. No a my se teď opět na dálku přeneseme až do dalekého Nového Zélandu.
1: Přesně, tam byste museli hledat členy kapely Shepherd's Rain, nebo můžeme říct spíše kmenu. Přesně takhle toto uskupení totiž vypadá.
0: Ale nejen, že dobře vypadají, jim to taky krásně hraje. Do světa metalu dokázali zakomponovat i část své kultury a proto také mimochodem zpívají v samojštině.
1: Někteří členové mají vzdělání v klasické hudbě a ovlivnili je Frederik Chopin a Johann Sebastian Bach.
0: No, naštěstí se postupně přidali Guns N' Roses, Gojira, Slipknot nebo Lamb of God. Velmi dobrá inspirace, no a tady je výsledek.

0: Rebelský bar pro tento týden se blíží pomalinku do svého finiše. Z naší nabídky zbývá odškrtnout poslední položku.
1: Začali jsme živákem a podobně to zakončíme. Když si ještě vrátím ke kapele Liquido, asi o nich můžeme říct, že to prostě byla kapela jednoho hitu. Bohužel. Teď je otázka, patří toto označení i k té následující kapele?
0: To je opravdu těžko říci. Dáme si totiž Alien and Farm a všem se hned určitě vybaví jejich cover verze Smooth Criminal.
1: Což je dodnes bezesporu nejslavnější a nejúspěšnější single kapely. Ale pánové jsou na scéně pořád a pořád pilně koncertují a vlastně už nějakých 30 let.
0: Takže, kdyby to bylo jenom o tom jednom hitu, asi by se jim tolik nedařilo. V letošním roce navštívili i legendární Wacken a my si tam společně s nimi vrátíme.
1: A ano, dáme si právě Smooth Criminal. Od nás je to vše, jdeme uklízet, no a budeme se těšit zase příští týden.
0: Mějte se, bando, čau.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.

News. Rock News. Během udílení cen MTV Video Music Awards se na pódiu znovu sešli zbylí členové kapely Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic a Pat Smear společně převzali prestižní ocenění Video Vanguard Award za svůj dlouhodobý vliv na hudební videoklipy a popkulturu.

Klač jsou po 35 letech stále při chuti. Dokazuje to jejich z Brusu nový single Wasted Lands, který doprovází i videoklip. Ten je předzvěstí jejich stejnojmenného alba, které bude k dostání od 22. ledna, a to jak na klasických CDčkách, tak na kazetách nebo na vinilech.

Pořadatelé festivalu Rock for People představili první ucelený balíček jmen pro nadcházející ročník 2027. Po 12 letech se do parku 360 v Hradci Králové vrátí kultovní Faith No More. Ty doplní například také Architects, Billy Talent, Killswitch Engage, Motionless in White nebo Napalm Death.

0: prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

News. Rock News. Od 7. do 11. října bude v českých kinech k vidění snímek Queen Budapest. Ten zachycuje legendární formaci Queen během koncertu v Maďarsku v červenci 1986. Kapela tehdy vystoupila před 80 tisíci fanoušky během zastávky svého Magic Tour, které bylo posledním turné, jež skupina odehrála s Freddie Mercurym.

Letošní podzim bude ve znamení Judas Priest. U příležitosti půl století od vydání jejich alba Sad Wings of Destiny vyjdou dvě jeho speciální reedice. Verze nazvané Original 1976 Masters a Remixed and Remastered si budou fanoušci moci poslechnout od začátku října.

0: Hackeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rock. Čas Rock. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: News, Rock News.
1: Spekulacím ohledně nového člena Pearl Jam je konečně konec. Za bicí soupravou se nově usadí Abe Laboriel Jr., který není nadarmo považován za mistra svého cechu. O jeho kvalitách svědčí mimo jiné fakt, že už 25 let působí ve službách Syra Paula McCartney.

Kapela Europe přichází s další skvělou zprávou. Už začátkem příštího roku bychom se mohli dočkat dokumentu mapujícího kariéru této švédské skupiny. Podle jejího frontmana Joeyho Tempesta je snímek sestříhaný a hotový, nyní se hledá platforma pro jeho uvedení. Naživo můžete Europe zažít 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně na megakoncertu Rádia Čas.

Krásné dobré ráno, rokeři. Možná se ptáte, čí je tohle hlas, který na vás právě mluví. Jmenuji se Alžběta Hana Šimáčková a dneska dopoledne na čas roku tu s vámi budu já. A zároveň doufám, že vy tu budete se mnou, protože tohle je vlastně moje premiéra. Sice jsem do těchto mikrofonů už bleptala předtím, ale tohle se nedá srovnat, protože tohle je pořádný celý vysílání. No, dneska jsem si pro vás připravila nadupaný program a taky nás čeká hlavně čas s kapelou AC/DC, protože tohle je tematický víkend. Potom si popovídáme o nějakých koncertech, které nás čekají v následujícím roce a o zpěvačce, která se mění v rockerku a pozor, pochází z České republiky. Taky si řekneme něco o projevech stresu, tak doufám, že tu se mnou budete dál. Čeká na vás taky Danko Jones.

0: 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

Je 9.08, posloucháte Čas rok a to znamená, že se vám právě snižuje úroveň stresu. Ráda bych vám řekla, že tohle tvrzení si zakládám na nějakém vědeckém výzkumu, ale ne, je to čistě moje úvaha, protože si myslím, že když se obklopujete věcmi, které máte rádi, tak máte nižší stres. A stejně tak to je i s hudbou, což já doufám, že máte rádi rockovou hudbu, když posloucháte naše rádio. Mám takový příběh o stresu, o tom, jak si jedna slečna z Thajska stresovala tak strašně moc, že to dokonce projevovala ve svém spánku. Ale o tom vám povím až v příštím vstupu. Posloucháte Čas rok a teďka vás čeká Kamikaze.

0: Jak jsem říkala, každý máme nějaký projevy stresu. Někdo si kouše nehty, někdo se nervózně škrábe na hlavě, nebo si někdo kouše ret. A právě jedna slečna v Thajsku si velmi úzkostlivě kousala ret, ale tak moc, že si ho kousala dokonce i ve spaní. Potom se ráno probudila a celý ret měla prokousaný a dokonce jí nabobtnal do enormních rozměrů. Problém vznikl v tom, že slečna nebyla z Thajska, byla přistěhovalkyně a potřebovala to ráno na imigrační, kde potřebovali zhodnotit její vzhled na základě její fotky. Ano, i tohle se může stát. Větší problémy naštěstí neměla. Já jsem ale přemýšlela, co by se mohlo stát takhle mně. Já když jsem ve stresu, tak jsem hodně těkavá, jsem taková roztržitá, takže občas z ničeho nic sebou cuknu. A děje se mi to právě i ve spaní, takže maximálně se probudím a nebo nakopnu zeď. No, vy posloucháte Čas rok a doufám, že s námi budete dál.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Tohle byly Guano Apes na čas roku. Do Česka k nám zamíří Slash. Začátkem července se chystá legendární festival Masters of Rock a zatím před pár hodinami vypustili jméno největšího headlinera, a to právě Slash. 27. ročník festivalu se koná tradičně ve Vizovicích, což je kousek od Zlína, v termínu od 8. do 11. července. Přijde mi teda, že léto teprve skončilo a to znamená, že další léto bude až za rok, ale zatím to vypadá, že to příští léto bude dost nadupaný, vzhledem k tomu, kdo k nám přijede právě na Masters of Rock nebo na Rock for People. Stejně nadupaný je i dnešní program a dnešní vysílání, takže doufám, že s námi zůstanete dál tady na čas roku.
1: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné.

Tohle rozhodně není konec, ale pouze začátek našeho tématického víkendu. Za chvíli vám tady pustím písničku, která je závěrečnou písní jejich poslední desky kapely AC/DC. Já vám zatím nebudu říkat, jaká to je, ale protože jsme v tematickém víkendu a jsme na začátku, tak si podíváme na začátek a na nějaké kořeny kapely, tedy jak vznikl název. Určitě někteří z vás to vědí a věřím, že někteří ne. Bratři Youngovi měli dokonce sestru, která měla šicí stroj. A na šicím stroji bylo tlačítko a na tom bylo napsané ACDC, což značilo právě změnění stejnosměrného a střídavého proudu. Název se jim tolik líbil, že se rozhodli ho použít, protože zdůrazňoval tu neutuchající energii, kterou v sobě měli. Můžeme si povědět i o dalších teoriích jejich názvu, ale to případně v dalším vstupu. Posloucháte Čas rock, tohle je tematický víkend s AC/DC.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Posloucháte Čas Rock, tady se mnou s Betty. Máme za sebou první hodinku, tři nám ještě zbývají, ale není to pouze se mnou, jak jsem zmínila, je to především s kapelou AC/DC. Ovšem, není to jediná kapela, se kterou tady dnes budeme trávit čas. Máme tady třeba Motionless in White. Nebo Horký že slíže. A nebo můj oblíbený Muse. To vše na rádiu Čas Rock.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton,

0: Evy Salvatore Burešové se stává rockerka. Kdo by to byl čekal? Když se řekne jméno Eva Burešová, většinou si vybavíme nekonečné české seriály nebo zábavní televizní show. Zkrátka nikoho v čistém mainstreamu. Ale před nějakou dobou přišla se svým novým alter egem, které nazvala Saja, což finsky znamená princezna. A přišla s rokovým obdobím, které prý není jenom období, ale kompletní rebranding její osoby. Myslím, že si k tomu máme ještě co říci, ale schováme si to na náš příští vstup. Teď se můžete těšit na Guns N' Roses.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Já vás opět vítám na Čas roku, pokud jste právě přišli a pokud posloucháte dál, tak se vrátíme k Evě Burešové, o které jsme se bavili před chvílí. Jak jsem říkala, přišla s novým rokovým alter egem Saja, což finsky znamená princezna. A co se stalo teďka nově, že si toto jméno dokonce nechala úředně zapsat. Takže evidentně to s touhle změnou myslí vážně. Co mě ale zaráží, že její celé jméno Eva Salvatore Burešová se rozšíří ještě o jméno Saja. A co jsem nerozklíčovala, na jaké místo přesně patří. Je to Eva Saja Salvatore Burešová? Nevím, ale věřím, že se to brzy dozvíme. Stejně jako se brzy dozvíme její následnou práci, která mě určitě zajímá, protože písnička, se kterou přišla, stojí za to. Jestli jste ji neslyšeli, určitě si ji pusťte. My vám teďka pustíme Garbage.

nejlepší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

roku. Tady jsem já, Betty, Čas rok a kapela AC/DC samozřejmě. Za chvíli pustím písničku Long Way to the Top, tedy dlouhá cesta na vrchol. Myslím, že k téhle písnice se můžeme připodobnit všichni, protože je o tom, jak náročná je cesta za vysněným cílem a každý máme přeci nějaký vysněný cíl. Třeba já jsem vždycky chtěla být herečka a moderátorka. A přestože už hraju v divadle a zrovna v tuhle chvíli moderuju, nemyslím si, že je moje cesta u konce a že mě čeká ještě mnoho nástrah. Dobře, takže tahle písnička je pro nás všechny na připomínku, že si jdeme za naším vysněným cílem a hlavně jako důkaz, že to jde.

0: Rokové rádio.
1: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
2: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
0: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rok. Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas.

Dneska je sobota 3. října a posloucháte Čas rok. Dneska je Mezinárodní den smutíček, které já teda osobně piju každé ráno, protože mám takovou speciální dietu, kdy se hodí jíst tyhle vitamíny. Nicméně jsem si ho dneska vzala právě na oslavu tohoto svátku. A taky, když jsem si ho kupovala, tak jsem vyslala do éteru takové zbožné přání, že dneska všechno půjde smooth. No jo, to jsou takové moje vtípky. Zkrátka jsem doufala, že všechno půjde hladce na mém prvním vysílání. Ale jo, zatím mě se tu líbí, tak doufám, že se tu líbí i vám se mnou. Budeme za chvíli hrát Hailstorm tady na Čas roku.

října, posloucháte Čas rok. Ale my rozhodně nekončíme, je tady víkend s AC/DC a tímhle víkendem, respektive sobotním dopolednem vás budu provázet já, Betty. Mimo AC/DC nás taky čeká Avenged Sevenfold. Nebo Tři sestry a jejich podzim. Nebudu se koupat na hrá. A Bring Me the Horizon, Can You Feel My Heart?

Je tu tematický víkend AC/DC na čas rock. Ale nebudeme se bavit jenom o AC/DC. Já bych se ráda pobavila o Linkin Park. Často se říká, že bez Linkin Park, teda bez Chestera Benningtona, Linkin Park už nejsou to, co bývali. Přesně tohle běželo hlavou i členům kapely po náhlém skonu Chestera Benningtona. A tak přemýšleli, co dělat dál, jestli se přejmenovat nebo ukončit jejich další působení. Přesně tohle rozebírají v dokumentu, který právě běží v kinech. Dokument se jmenuje Unshatter. A ano, opravdu zvažovali přejmenování kapely. Bohužel, respektive bohudík, zjistili, že jejich hudba stále zní jako Linkin Park, a tak se radši rozhodli sáhnout po zpěvačce. Přeci jenom vybrat někoho, kdo... z koho nebude úplně jednoduché srovnávat právě s Chesterem. No, takže tak, za chvíli tady budeme mít AC/DC, takže určitě vydržte u našeho vysílání tady na čas roku.

Je 11:18, což znamená, že si pustíme za chvíli AC/DC. A písničku You Shook Me All Night Long. Co jsem chtěla ještě říct, co se týče jejich názvu, bylo hodně různých teorií, proč se takhle právě nazvali. Přišli fanoušci, nebo možná právě, že jejich odpůrci, s teorií, že to znamená Antichrist lomeno Devil's Children. Takže, že to jsou právě vyznavači ďábla, což AC/DC sami popírají, že to tak rozhodně není. No, tak jdeme na to.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: sobota 3. října, tohle byly Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart a vy posloucháte Rádio Čas Rock. Říkala jsem si, jestli tu mimo fanoušky rockové hudby mám i nějaké fanoušky zrádců. Tohle je momentálně velký fenomén, celosvětový vlastně by se dalo říct, a u nás v Česku to funguje taky. Na to, jaká malá produkce jsme a jaký máme budget oproti ostatním státům na tuto show, se dá říct, že tvůrci této show vytvořili něco geniálního, protože je to zkrátka za málo peněz hodně muziky. Já každý týden čekám na nový díl a protože se o tom ráda bavím se všemi, co na to koukají taky, tak mě zajímalo, jestli tu jsou právě nějací fanoušci zrádců. Jestli ano, určitě mi napište na WhatsApp 725 33 11 55. Budu se těšit.
1: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock.

0: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.

Je sobota 3. října 11:41. Příjemné dopoledne na čas roku tady se mnou z Betty. A já mám pro vás tip na sport. 9.10., což je pátek a je to konkrétně za nějakých 6 dní, takže za chvilinku se utkají v hokeji HC Oceláři Třinec a proti nim Mountfield Hradec Králové ve Werk Aréně v Třinci. Jestli vás to zajímá a máte rádi hokej, neváhejte, nabíhejte tam, myslím si, že Třinec bude potřebovat velké podporovatele, začíná to v 5 hodin, což je tak ideální program po práci. No dobře, a my jedeme dál.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Je sobota, 12.00, čas oběda. Tak co si pustíme k tomu obědvání, co? Tady na Čas roku. Čeká nás moje oblíbené Paramore. Nebo Placebo. A taky Traktor.

0: Co pak nás asi čeká podle dnešních hvězd? To zjistíme s Milanem Gelnarem a v jeho horoskopech.
1: Sobota bude oproti předchozím dnům docela náročná. Počítat bychom měli s mnohými emočními konflikty. Dá se říci, že budeme mít sklony k podrážděnosti, což nás může přivádět k situacím, kdy budeme vylétávat jak čertík z krabičky. Naštěstí bychom také měli mít chuť naslouchat své vnitřní moudrosti a hledat a nacházet nejrůznější nápady a inspirace k zábavě a povyražení. Sobota tak bude velmi proměnlivým dnem se spoustou zážitků a prožitků. Neděle by už měla být poněkud klidnější. Více se zde budeme zabývat duchovními tématy. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrologrády a čas Milan Gelnar.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady jsi správně. Časrok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Časrok natvrdo.
4: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Tohle je Čas Rock, posloucháte mě, Betty a hlavně kapelu AC/DC. Mě by zajímalo, jestli víte, co máte vy jako fanoušci rockové hudby a bílí žraloci společného. Milujete AC/DC. Věděli jste to? Protože vědci dělali pokusy, kdy dávali reproduktory pod vodu a právě tímto přitahovali bílé žraloky. Bílí žraloci se následně otírali o tenhle zdroj hudby a dělalo jim to dobře. No tak jsem si říkala, že to vám rozhodně musím říct, protože máte společného mnohem víc s bílými žraloky, než byste čekali.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

0: Tak tohle byl Brutus na rádiu Čas Rock. A tím nemyslím jenom tu kapelu, ale celý tohle vysílání, protože moje premiéra je u konce a právě to budu předávat Alešovi. Děkuju.
1: No Brutus právě bude. Milí posluchači, zdravím vás, ahoj Betty.
0: Ahoj.
1: Máme tady i v pozadí Kiki, ahoj Kiki.
0: Ahoj Kiki.
2: Ahoj, ahoj.
0: A tímhle ti strašně moc děkuju za celý dnešek.
1: Tak zapínáme mikrofon pro Kiki. Tak.
3: Rádo se stalo. Já jsem ráda, že se ti tady mezi náma líbí a doufám, že jsi to teda s náma užila.
1: A jak se ti to tady líbilo? Jak se ti vysílalo?
0: Užila jsem si to velmi a jsem strašně ráda, že jsem vás tady oba měla.
3: Je, to je milé.
0: Sama.
3: Dneska jsme Alešku za anděličky strážničky, vidíš to?
1: Výjimečně jsem anděl, ano, jinak nejsem.
0: Jakoby vystrkoval si občas růžky.
1: A... To já tak umím, no, to já umím.
3: Klasika.
0: Ale on se otočí, dělá, že tě nevidí a pak ti nepomoc. On ti hodí ten ocas a vytáhne tě z toho.
1: No, tak přesně tak.
3: S tím ocasem to teďka bylo zavádějící. Přátelé, no, zase si
1: to,
3: jako...
1: Nepředstavujte,
3: že to tady bylo dneska tak
1: jako,
3: divoké.
1: Ne, ne, ne, jako, prosím, všechny vás. Hadry byly na svém místě.
3: Betty, tak co tebe dneska ještě čeká po vysílání? Jdeš to vstřebat, jdeš to ožrat, nebo...
1: Vypnout se.
0: Jdu si hlavně odpočinout.
1: Jo, to věřím.
3: Je to náročné, že? Takhle ze startu. Ale jak jsi sama říkala, tak ani nevíš vlastně, že jsi tu byla.
0: Vůbec.
3: A zároveň tě to vyčerpá, no.
0: Byla jsem tady tak hodinku.
3: Jo, pocitově.
1: Jo, pocitově, ano. Přesně to tak je. Tak. A to i pro nás, Kiki, co vysíláme už nějakou dobu. No, já jsem tady pořád nováček ještě, ale mně to přijde jako chvilka vždycky. Přijdu sem, uteče to a...
3: Často to tak taky mívám někdy opravdu zřídka, kdy jsou dny, kdy člověk si říká, tyjo, to je teprve za mnou jedna hodina, ale to se stává opravdu jednou za 10 let, jak by řekl klasik.
0: Já jsem si vědomá, kdy se do tohohle bodu dostanu. Doufám, že za dlouho.
3: Já
1: to
3: myslím,
1: přijde.
3: Tak, já myslím, že s tvojí šikovností se nemusíš obávat.
0: Laťoušové.
1: Tak nic, rozlučka a přivítání zároveň, protože já za chvíli začínám a ty se loučíš, Betty.
0: Přesně tak.
3: Takže my ti děkujeme za zpestření sobotního vysílání Rádia Čas.
1: Děkujeme za to, že jsi tady vysílala.
3: Že vy jste si to s Betty užili, no a snad zase brzy.
0: Já vám děkuju a rozhodně děkuju posluchačům, že jste tu byli se mnou. Já tu s váma byla ráda a těším se zase příště.
1: A ještě posluchači, neutíkejte, ještě já.
0: Ano, prosím, zůstaňte tu na
3: Aleši. Tak zatím ahoj. Odpoledne a užij si den, Betty. Radio Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

Ahoj, rockeři zdár! Betty má svou premiéru za sebou a právě nastala výměna stráží. Za mikrákem rádia Čas Rock se vystřídalo zjevení se jménem Aleš Krejčí, což znamená, že máme před sebou 4 hodiny rockového a metalového nepořádku. Budeme spolu pokračovat tematickým víkendem s AC/DC a mnoho jiných věcí, ale co určitě nebude chybět, tím je třeba kapela Muse. A nebo taky Journey. A klasický Ozzy Osbourne. Hezké 3. říjnové sobotní opolko s Alešem a rádiem Čas Rock.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.

Muse, Hysteria na rádiu Čas Rock. Dnes máme 3. října, což znamená, že je Světový den lidských sídel. V Deutschlandu je den německé jednoty, státní svátek, který se tam slaví od roku 1991. A u nás slaví všichni Bohumilové. Jméno Bohumil je slovanského původu, které vzniklo z řeckého Theopolis, tedy v překladu Bohu milý. Bohušové, hezký svátek a všechno nejlepší. Teď dáme prostor kapele Ministry. V 13 hodin 8 minut jste ve společnosti Rádia Čas Rock a Aleše. Rádio

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock a Aleše za mikrofonem. 13 hodin, 18 minut, sobota 3. října a tento tematický víkend je a ještě i bude silně elektrizující. Dostaneme kopačku od elektriky. A proč dostaneme kopačku? Protože 5. října oslavuje pěkných 79 let zpěvák AC/DC Brian Johnson. Takže je to ideální okamžik vychutnat si během soboty i neděle tuto kapelu a zajímavosti okolo ní. Za malý okamžik začneme s touto kapelou s písní Carry Me Home.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
1: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Journey s písní I Got A Reason na rádiu Čas Rock.
1: Víkend s AC/DC na rádiu Čas Rock.
0: Tematický víkend s kapelou AC/DC spolu uvedeme písní Carry Me Home. Skladba, která není tak známa, nebo spíš nebyla dříve tak známa, objevila se totiž na B straně singlu Dog Eat Dog v roce 1977. Vznikala o rok dříve v Anglii během vytváření Matroše pro album Let There Be Rock a dlouhou dobu byla k dispozici pouze na singlu Dog Eat Dog, čímž byla tato píseň pro fandy vzácná. Text songu obsahuje popis bujarého, nespoutaného večírku v baru. Takže před sebe postavit sklenky s něčím dobrým, hlasitost doprava a single Carry Me Home.

0: Rock. Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
3: Rádio Čas rok.
4: Pravé rokové rádio.

0: čas rok. Kam za sportem?
1: Fandové hokej k reprákům.
2: Pojď. Ano, i ty vzadu. Jsme tady všichni? Tak můžu spustit. V pátek 9. října nastane další hokejový souboj na ostří nabroušených bruslí. Třineští oceláři se utkají s hokejovým klubem Mountfield Hradec Králové ve Werk aréně v Třinci. Hokej začne v 17 hodin, takže nezapomeňte. Pátek 9. října, Werk aréna, oceláři Mountfield.
0: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné

Přesně 14 hodin a naši první společnou hodinku jsme uzavřeli s kapelou Nazaret a skladbou Dream On. Vysnit dále nemusíte, protože skutečností je, že máme před sebou našlapanou hodinu tématákem, informacemi o blížícím se speciálním maratonu a taky muzikou jako With Intemptation.

anebo Kenny Loggins. Příjemné sobotní odpoledne vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

Sobota 3. října, 14 hodin, 11 minut a vy ladíte rádio Čas Rock s Alešem za mikrofonem. No a my, rockeři z rádia Čas Rock, pomáháme tam, kde je to potřeba. Vaši pomoc potřebuje malý dvouletý Páťa, kterého zasáhla dětská mozková obrna. A proto jsme se tady na rádiu Čas Rock rozhodli, že uskutečníme moderátorský maraton. Co to znamená? Všichni moderátoři poběžíme. Poběžíme skoro non-stop, ale tady ve studiu, ve vysílání. Od úterý 6. října do pátku 9. října nás tady uslyšíte po celé dny, vyjma nezbytné přestávky na spánek. Také se zde za mikrofonem vystřídají různí hosté, takže budou i zajímavé rozhovory, ale to nejdůležitější, cílem tohoto vysílacího maratonu je vybrat nezbytné finanční prostředky pro léčbu patričkového onemocnění. Přispět můžete na transparentní účet, který naleznete na stránkách rádia Čas Rock. Maraton nemusíte pouze poslouchat. Máme pro vás také připravený den otevřených dveří, a to ve středu 3. října od 14 hodin do 17 hodin, takže můžete nahlédnout do centra dění vysílání. A taky tady pro vás máme malá překvapení. Přijďte, uvidíte, zažijete, podpořte nás, ale hlavně malého Patrika. Více informací na webu časrock.cz.

Práve teď Dream Theater s písní Paralyzed na rádiu Čas Rock. V minulé hodině jsme proplouvali rokem 1977 a teď se posuneme kupředu a mrkneme rovnou na poslední desku z roku 2020 Power Up, ze které vybírám song Realize. Tato skladba vyšla nejprve jako single den před vydáním desky, taková ochutnávka, lákačka. Jak píseň Realize, tak vlastně i celá studiovka Power Up čerpají z nápadů a riffů zesnulého Malcolma Younga, který s bráchou Angusem tvořili a vymýšleli takzvaně do šuplíku. Šuplík se otevřel, nápady se spojily dohromady a vznikla vlastně taková podsta Malcolmovi. Takže song Realize z alba

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: A na rádiu Čas rok byli Talent. No a nemusíme čekat až do večera, abychom si lehli na záda pod hvězdy a koukli, co nám přinesou za osudy. Máme to tady totiž Milana Gellnera, našeho astrologa, který tohle udělal za nás, naštěstí u toho neusnul, a přinesl nám sobotní náhled do horoskopů.
1: Sobota bude oproti předchozím dnům docela náročná. Počítat bychom měli s mnohými emočními konflikty. Dá se říci, že budeme mít sklony k podrážděnosti, což nás může přivádět k situacím, kdy budeme vylétávat jak čertík z krabičky. Naštěstí bychom také měli mít chuť naslouchat své vnitřní moudrosti a hledat a nacházet nejrůznější nápady a inspirace k zábavě a povyražení. Sobota tak bude velmi proměnlivým dnem se spoustou zážitků a prožitků. Neděle by už měla být poněkud klidnější. Více se zde budeme zabývat duchovními tématy. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: povedená píseň od Caprioli s názvem Sen na rádiu Čas Rok, 14 hodin 41 minut. Drony, milí rockeři, jak jistě víte, se používají na různé účely. V poslední době i na ty negativní, ale naštěstí tady máme Plzeň, teď nemyslím pivo, ale město, které jako první přišlo s nápadem. Tady v Česku, myslím. Proč bychom si tady nedali fotbal s drony? Ve světě je to už poměrně známá věc, ale u nás v Česku fotbal s drony premiéra. Zajímavá kombinace moderních technologií a sportu. K čemu to vůbec slouží? No hlavně ke vzdělání. Nejspíš teda není cílem špehovat sousedky v oknech paneláku, tedy aspoň myslím, ale k tomu vzdělání slouží tak, že se u toho žáci učí rovnou několika dovednostem najednou. Konstrukci, programování, pilotáži dronů, elektronice a to vše okořeněno pořádnou zábavou. Není divu, že se tenhle sport objevuje právě na průmyslovkách. No jsem zvědav, co vše se ještě kdy vymyslí. Teď už k tomu, co bylo vymyšleno. Skladba Living Proof a Bon Jovi.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a

Lacuna Coil nám uzavřeli hodinku s číslem 14 na rádiu Čas Rock. To znamená, že polovina mého vysílání za námi. Fičíme dále s témaťákem, s novinkou týdne, s povídáním o kapele AC/DC a také muzikou jako Foo Fighters. Nebo Running Wild. A Monster Magnet. Mějte jen to nejlepší sobotní odpoledne s rádiem Čas Rock a Alešem za mikrákem.

0: Rokezy vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.

Čeká nás song z roku 1978 z alba Power Age, a to Riff Raff. Hravý název, který naznačuje, že bude píseň plná skvělých riffů, což je pravda. Ale také název skladby Riff Raff v překladu znamená lůzu, sebranku, o čemž skladba částečně také je, ale hlavně je o životním stylu, vzdoru proti autoritám, pocitu lidí na okraji společnosti. Takže Huff Huff je tady Riff Raff.

0: Weekend ACDC na rádiu Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas Rock.
2: Čas Rock.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas Rock na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas Rock na tvrdo.
4: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: Pět minut po půl čtvrté, Pet Scout Running Wild, Riding the Storm na rádiu Čas Rock. No a tento víkend, jak víte, valíme v tématu kapely AC/DC, takže je vhodné si něco o této smečce říci. Tato banda, rocková, australská, byla založena roku 1973 v Sydney. Jsou považováni za jedny z průkopníků hard rocku. Kapelu potkalo několik změn sestavy. Ta zásadní byla na postu zpěváka. Původní frontman Bon Scott zemřel v roce 1980 na otravu alkoholem, což přivedlo zbytek kapely k myšlence o ukončení AC/DC. Nakonec se tak nestalo, protože brzy přišel do této bandy Brian Johnson, který je s kapelou dodnes. Tato banda je, jak víme, velmi úspěšná. Důkazem je počet prodaných desek. Celosvětově jsme na čísle okolo 160 milionů alb. No a o tom, jak vznikl název AC/DC a další zajímavosti si řekneme za chvíli. Teď už nás čeká visací zámek.
1: Radio Čas Rock. Pravé

I'm Mine od Pearl Jam na rádiu Čas Rock. A my se vracíme zpátky k informacím o AC/DC. Slíbil jsem, že vám řeknu, jak vůbec vznikl název kapely. Tak údajně název AC/DC vymyslela sestra bráchu Youngových, Margaret, která tento nápis uviděla na štítku šicího stroje. Tato zkratka, tedy AC/DC, znamená v češtině střídavý a stejnosměrný proud, což přišlo bratrům Youngovým jako fajn nápad, protože tento název symbolizuje velkou až elektrizující energii kapely. A co třeba školní uniforma Angusa Younga? Jak vznikl nápad v ní vystupovat? No chtěl to živé vystupování čím si okořenit a opět na radu sestry Margaret, co bychom bez těch žen dělali, že? si oblékl svou uniformu, školní hadry z gymnázia. Takový zbloudilý, ztracený školák na pódiu, který nečekaně jede ten svůj poctivý hard rock. Pěkný kontrast a funguje to skvěle. Informací o této smečce je plno, ale vše se nám tady bohužel nevejde, protože už netrpělivě čeká další muzika na rádiu.

Nitro na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné.

Povedený song Take a Look Around od Limp Bizkit na rádiu Jazz Rock. Čas fičí, jak na masné tyči. Poslední společná 60-minutovka je zde. V ní se můžete těšit na song TNT pod taktovkou témaťáků. Kouknem do rockové historie. Nabídnu vám tip k poslechu podcastu a to není vše, co nabízím. Muzika jako Joan Jett a Black Hearts. A taky Linkin Park. A Anthrax. No, trošičku zrychlíme, ne? Já jsem Aleš a vyladíte rádio Jazz Rock a přeji kvalitní, nešumící zvuk.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

Jste společně se mnou na rádiu Čas Rock a rockeři, víte, co je korfbal? Název určitě napovídá, že je to sport, což je pravda. A pokud to někoho z vás zajímá, tak odpověď naleznete ve skvělém podcastu, který se nazývá Pod povrchem. Poslední díl tohoto podcastu obsahuje hosty Jitku Pavlíčkovou a Františka Valentu, kteří se objeví na mistrovství Evropy v korfbalu. Padne řeč o tom, co to je, v čem se tento sport liší, co přináší náročná příprava na mistrovství a další zajímavé věci nejen okolo korfbalu. Podcast naleznete na stránkách časrock.cz, podpovrchem.com nebo na podcastových platformách, ale také i na Spotify. Teď už kapela Santa Cruz. Máme 16 hodin 10 minut a vyladíte Rádio Časrock s Alešem. Rádio Časrock.

Elizabeth od 13. století na rádiu Čas Rock. 16 hodin 21 minut rockeři a sobota 3. října. Dnes poslední píseň tematického víkendu. Dáme si klasiku TNT. Skladba z roku 1976, která patří k nejhranějším skladbám AC/DC. Zkrátka, tohle byla definice raného zvuku kapely. Dokonce se objevila jako soundtrack ve filmech, například Iron Man 2, a ve videohrách. Údajně se tato skladba nahrávala ve studiu po koncertech, aby přenesli na tuto skladbu živelnost a takovou tu energii z živého vystoupení. Krejte se, TNT nálož připravená k odpálení.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: New Divide v podání Linkin Park na rádiu Čas Rock. Pojďme teď otevřít knihu rokových dějin, kde nalistujeme datum 3. října. 3. října 1945 se uskutečnilo první veřejné vystoupení Elvise Presleyho, kterému v té době bylo pouhých 10 let. Objevil se tam v rámci talentové soutěže se songem Old Shep, který později naspíval do studiové podoby. No snad mi teď neusnete. Stal se rok 1978 a na koncertě Aerosmith bylo zatčeno 30 fanoušků kapely, kteří si na místě vychutnávali zelené kouřové signály, tedy travičku zelenou. Kapela to ale nenechala jen tak a po koncertě je vyplatila, takže byli propuštěni na svobodu. Možná si pak dali všichni dohromady. Narozeniny dnes oslavuje americký hudebník Tommy Lee, kterému je 64 let. Tommy je znám z působení v kapele Mötley Crüe na pozici bitsmana. Více se nám do dnešního rockového dějepisu nevleze, protože netrpělivě čeká další muzika na rádiu Čas Rock.
1: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
2: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
3: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: hodin 41 minut a vy posloucháte Rádio Čas Rock s Alešem a teď už nejenom s Alešem, protože nastala invaze speciálního druhu. Je tady u mikrofonu i Kikoslávka obecná. Kiki, ahoj.
1: Já jsem věděla, že si to nenecháš ujít, no, to příležitost. Ano, invazivního druhu. Ahoj, invazivní druh, zdraví tebe a všechny naše posluchače Rádia Čas Rock.
0: Tak krásně jsi to řekla. Spoustu lidí je v tuto chvíli nemocných, nachlazených, tak jako já. Někteří si mohli jako všimnout, že občas se zaseknu v tom vstupu, protože potřebuji polknout, nebo protože mě škrábe patro nebo něco.
1: A člověče, nejde to znát.
0: No to je dobře, ale já když jako tak se vnímám, tak to vnímám a vím o tom.
1: My to slyšíme vždycky, ti druzí už pak míň.
0: No máš na to nějaké doporučení?
1: No prosím tě, no tak jako klasika, já jsem teďka si představ dostala takové normálně mentolové krystalky až z Egypta, které prostě zaliješ horkou vodou, jo, je to opravdu síla, trvá ta síla teda jenom chvilku, takže to pořádně musíš jako protáhnout ty dutiny. No ale přátelé, vzhledem k tomu, jakože do Egypta, že jo, to jako úplně nepoletíte jenom kvůli krystalkům.
0: Protahovat dutiny do Egypta určitě. To se dá jinde. No dobře.
1: Mám teďka normálně mnohem rychlejší lék nebo tip na vyléčení. Představ si, že teďka v Karvine, kterou tady máme za Humny, otevřeli nově inhalatorium. Víš, co to je?
0: Budeme inhalovat.
1: Jo, normálně jde o, přátelé, volně přístupný, vybudovaný takový jako domeček, ve kterých jsou trnkové větve, ze kterých normálně stéká podzemní solanka, tedy voda, a tím se tam vlastně ve vzduchu tvoří takový aerosol speciální a je tam prostě luxusní ovzduší a právě pro lidi s dýchacími problémy je to místo vyloženě jako balzam. Takže ačkoliv je Karvina jako místem, které taky vždycky tady v těch našich končinách patřilo k těm, kde ten vzduch není zdaleka ideální, tak teď se to mění. Dobrý, ne?
0: Tak dobrý, já už jenom obavy, že budeme inhalovat, jak se tak inhaluje v těch temných rozích a zákoutích nádraží z těch sáčků, víš, tak speciálně.
1: Alešku, takže to je zase něco jiného. To si pleteš.
0: Takže víš? To bude odborná inhalace.
1: Ano, ano, která ti neuškodí a je přístupná všem od nuly do sta.
0: Tak hezky znám to řekla. Takže jedeme do Karviné. Co ty na to?
1: Jo, jedeme? Tak jdeme.

Čas loučení a mávání packami. Má maličkost Aleš Krejčí se odpojuje z vysílání a přenechává Rádio Čas Rock pořadu Rock Music, který za moment začne. Zítra se slyšíme znovu, ráno těsně před 9:00 budu na studiových značkách. Hezký zbytek soboty, dávejte na sebe pozor. Tak ahoj!

0: Albert, neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.

0: Vážené rockerky, rockeři a rockerčata, vítejte u dalšího pokračování pořadu Rockmusic.cz, ve kterým budou mými hosty Rybičky 48, skupina Dive in Life a jako prvního tu dnes vítám Tondu Rauera, kytaristu vámi oblíbených Harley. Tondo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vyrážíte na druhou půlku, tak jedem dál tour, tak než si tu řekneme, co všechno se bude teď na podzim okolo Harley dít, tak si od vás pustíme vaši velkou hitovku s názvem Tráva. Souhlas?
1: Jasně.
0: Tak jdeme poslouchat Harley Tráva.

0: Vládu Šafránkem do Subrejnu, tu druhou, kterou bohužel už vládě nestačil dokončit. A připravili jsme to Nemáče, tak tady to je taková jako věc z tady toho období.
1: A ty noty, to si psal ty, že jo, Trávu?
0: Jo.
1: Jak proběhla jarní půlka? Dopadlo všechno, jak mělo, tedy ke spokojenosti všech účastníků zájezdu?
0: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to dopadlo super. Samozřejmě teď to nedopadne úplně super jako na všech místech, to je vždycky jako jasný, že vždycky všechno nevíde na 100%, ale já si myslím, že si můžeme být spokojení.
1: Tondo, kolik tak průměrně odehrajete koncertů za rok?
0: My v podstatě dlouhodobě držíme ten počet tak mezi nějakýma 62 a 65 koncertama a už jako strašný roky se o tohleto číslo snažíme, aby jsme tam udrželi, takže tohle je takový jako takový nějaký průměrný počet koncertů, který tady bude hraje.
1: Jezdíte taky ještě třeba dvojáčky, trojáčky, nebo to stačí tak, jak to je teď?
0: Ne, my se tady tomu celkem dlouhodobě vyhýbáme. Ono to tak vyjde, že třeba z nějakého důvodu, třeba jako jednou ročně nebo něco takového, tak se stane, že třeba jedeme dvoják, ale jinak se dlouhý roky skutečně se snažíme už vyhýbat z tomu, aby jsme hráli dvojáky.
1: Už to nemáte zapotřebí. Tak jdem dál. Tak se jmenuje další pecka, která nese stejný název jako vaše letošní turné. Tak jdeme poslouchat. Uslyšíte tu spoustu parádních českých rockových hlasů. Harley.

0: právě nám tu dohrála píseň s názvem Tak jdem dál, kde jste slyšeli spoustu známých českých rockových hlasů. Tondo, jak moc je složitý dát dohromady všechny ty hlasy na jeden den ve studiu? A nebo jste to jako točili na přeskáčku?
1: My jsme to točili na přeskáčku, tohleto, protože ta myšlenka vznikla celkem tak jako na poslední chvíli. A všichni, koho jsme oslovili v podstatě, tak nám jako vyšlo stříct, že tam ten kousíček svůj naspívají, ale nedělali jsme to v jeden den.
0: Kolik koncertů vás čeká teď na podzim?
1: Teďka na podzim tuším, že nás čeká nějakých jako asi 12 koncertů, si myslím, že to je. Začínáme 2. října v Polní, pak budeme v Chlumci, dvakrát v Praze, takže nám se podařilo vyprodat 9.10. KD Barikádní v Praze, takže jsme přijeli 8.10. Kdyby se někdo chtěl ještě stavit, pak jsme v Práži, v Plzni, v Ústí na Torlicí, v Pěnčíně, tuším v Jindřichově Hradci. Je toho jako dost, když nás někdo bude chtít slyšet.
0: No, samý krásný štace. Budete mít na některých koncertech podzimního tour nějaký hosty?
1: Všechny ty koncerty s náma stejně jako na jaře jede kapela Loco Loco.
0: Na jaký playlist se můžeme těšit teď na podzim? Bude tam třeba případně nějaká úplná novinka, kterou ještě vaši fanoušci neznají?
1: My v podstatě teďka 2. října, když startuje to turné, tak budeme vypouštět nový single, nový videoklip.
0: Aha.
1: A nejsem si jistý teďka, jestli ta písnička zazní na tom turné nebo ne. Možná, když zazní, tak třeba spíš jako v druhý půlce, aby si lidi naposlouchali, určitě tu písničku nebudeme hrát hned na těch prvních koncertech. Ten playlist bude samozřejmě trošku bude jiný, než jsme hráli na jaře, nicméně my se snažíme hrát věci, o kterých si myslíme, že to lidi mají rádi, jo? Že jsou to takové ty nějaké naše oblíbené písničky, které lidi chtějí slyšet, takže ten playlist, obměňuje se to pořád hůř a hůř, protože je více víc písniček, o kterých si myslíme, že bychom měli zahrát.
0: Dovedeš si představit váš koncert bez pecky Tráva?
1: No, dovedu určitě, protože samozřejmě my jsme se odehráli strašnou spoustu koncertů předtím, než Tráva vznikla, jo. Takže tohle je jako jednoduchý, to si představit dovedu. Samozřejmě ta Tráva se zařadila také nějakým těm trvalým věcem na tom koncertním setu našem, takže hráli jsme ji v létě na všech koncertech.
0: Na festivalech.
1: Když se hrou na festivalech kratší sety. Ale, jak říkám, občas dovedu si to představit, protože občas se to musí nějakým způsobem obměnit a nějaká písnička to odskáče.
0: To je jasný. Jak dlouhý je váš tour koncert?
1: Ten koncert samozřejmě není nikdy úplně přesně stejně dlouhý. Jo, protože my nejsme kapela jako používající metronomy a podobné věci, takže to je takový, jako že se to občas se tam dějou nějaký věci, které třeba překvapí nás samotný. A standardně ten koncert je dlouhý zhruba třeba hodinu 3/4.
0: Jo, to je krásný. Kde vás najdeme na netu? Pojď ještě připomenout našim posluchačům.
1: Na netu nás posluchači najdou na www.harley.cz a samozřejmě na Facebooku, na Instagramu a podobných platformách.
0: Ano, a tam jsou i předprodeje a všechno tam najdeme ohledně podzimního tu.
1: Ano, určitě tam jde najít všechno. Samozřejmě ty nejpodrobnější věci najdou na těch našich stránkách www.harley.cz.
0: Tondo, přeju hodně lidí na všech koncertech a těším se, až se uvidíme v Rock Parádě s novým videoklipem, což připadá v úvahu v tento moment asi na Vánoce, že by to bylo. Uvidíme, jak to vyjde časově. Tak jo.
1: Rád přijdu.
0: Jo. My tě rádi uvidíme. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: No a my si teď od Harley dáme ještě jejich další hitovku a ta se jmenuje 8 statečných. Jdeme poslouchat.

0: se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: Vojta Bumba a Michal Bubík, zpěvák a basový kytarista skupiny Dive and Life, jsou mými druhými dnešními milými hosty. Pánové, vítejte v pořadu rockmusic.cz.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
1: Kdy a kde vznikla skupina Dive and Life?
2: Já si pamatuju, že to bylo v Brně. A bylo to někdy 24, 23, něco takového po covidového, když se nám během covidu rozpadla předchozí kapela s kytaristou a s bubeníkem, s Pavlem a s Jacobem, tak jsme dali dohromady další a to bylo Dive in Life.
1: Pojďme teď k vaší muzice a hned na úvod si zahrajeme od vás pecku s názvem 20 Demons. To je samostatný single, nebo kam patří tady ta energii nabitá pecka?
3: Tak tenhle song, tak ten je z našeho prvního kompletního alba, které vyšlo před pár měsíci. Je to vlastně, řekl bych, takový nejživější nebo spíš nejvíc klubový song, bych řekl.
1: Tak jdeme poslouchat. Skupina Dive in Life dneska poprvé.

0: 0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Do jakého žánrovýho šuplíku byste se sami zařadili?
2: Metalový myšmaš. Je to těžký, my máme prvky alternativ metalu, samozřejmě jednoznačný prvky nu metalu, jako, a jsem tam nějaký metalcore, jsem tam nějaký trash, je to prostě balast toho, na čem jsme vyrůstali.
1: Metalovej, tak, jak má být.
2: Jasně. Co nás bavilo na přelomu, když, já nevím, no, 2005-2007. No.
1: Jak pestrá je vaše diskografie? Ty jsi tu před chvilkou řekl, že máte natočen první album jako debut. Tak jak se jmenuje? Kolik je na něm celkem písní?
3: Tak na tomhle albu je celkem 9 písní. Album se jmenuje Comfort of Collapse. Vlastně, jak jsem řekl, je to naše první debutové album. Předtím jsme ještě vydali teda EPčko, kde byly 3 songy.
1: Jo. Kdo je u vás hlavním tvůrcem muziky a kdo píše texty?
2: To budu já a to druhý taky. No.
1: To budu já, takže Vojta Bumba?
2: Je to tak.
1: Proč máte všechny vaše pecky s anglickýma textama?
2: Protože jsou v češtině hrozně špatný textař.
1: Aha.
2: Ne, je to takový, nám přijde, že to k tomu žánru je to takový bližší. Je nám to tak jako...
1: Libozvučnější třeba?
2: No, asi jo.
1: Myslíte si, že máte šanci s angličtinou prorazit u českého publika, myslím tím hlavně koncertně?
3: Je to těžké, je to těžší, hlavně co se festivalů týče. Spousta festivalů, ať to vezmeme od motorkářských srazů nebo pivní festivaly, tak tam je to opravdu těžší. Ale myslím si, že ta doba se mění, že poslouchá se víc a víc vlastně kapel s anglickým textem, zároveň je tam větší šance se dostat do zahraničí, do Německa, Polska, podobně.
1: A cílíte tam do zahraničí? Máte nějaký zdroj toho, abyste se tam vůbec dostali? Třeba s nějakou německou, holandskou, belgickou kapelou rockovou na výměnu třeba? Nebo jaký jsou ty cíle dostat se ven?
2: Cíle jsou, jako to přesně to, co popisuješ, dává velký smysl, akorát, že v posledních 2 letech se nám v kapele narodili 3 děti, takže úplně nebyl čas tohle to řešit.
1: Tak jsou zase na světě 3 rokerčata.
2: No přesně, ale jo, tam někam by to zhruba mohlo směřovat. No.
1: Pojďme dál za vaši muzikou a já bych teď nabídnul našim posluchačům pecku s názvem Moments to Pass. Máte k týhletý vaší další parádě nějaký parádní pojednání?
2: Je to, pokud si to pamatuju dobře, nejpomalejší nebo jedna z těch pomalejších věcí na desce a o to víc nás to bavilo, protože čím je to pomalejší, tím víc se s tím dá experimentovat a zkoušet nové zvuky a nálady a tak.
1: S tím bych souhlasil, tady ta pecka přináší velmi hezkou náladu, má to atmosféru, no takovou metalovou. Tak jdeme poslouchat, skupina Dive and Live dneska po druhý.

0: V jaký hrajete sestavě tady tu muziku? Už jsme tu od vás slyšeli dvě pecky, které za to stojí, mají hlavu a patu. Aspoň z mýho pohledu bych to tak označil.
1: Děkujem. Je nás pět a hrajeme v podstatě asi nejstandardnější metalové sestavě, jaká se dá vymyslet. Hmm. Takže máme bubny, dvě kytary, jednu basu a zpěv.
0: Hmm. Používáte nějaký samply naživo?
1: Ne.
0: Vůbec to ničím nedoplňujete, hrajete to tak, jak je to natočen, tak to hrajete živě.
1: Někdy jsme si s Pavlem, vlastně s kytaristou, dávali tuhle kapelu dohromady a stanovovali si nějakou vizi toho, co chceme, tak jsme tam tohle měli jako klíčový bod, který jsme, možná ho jednou porušíme, ale ta původní myšlenka tak zněla, že sampluje každý a synťákuje taky každý a že bychom chtěli víc takovej jako návrat k nějakému jako oldschoolovějšímu přístupu, takže i na koncerty taháme lampy, netaháme digitály. Na nahrávce máme opravdu bubny a ne digitální simulaci a tak.
0: Tleskám.
1: Děkuji.
0: Tak by to mělo být. Jak to máte s videoklipákama? Kolik jste jí zatím natočili?
2: Videoklipů jako takových zatím moc nemáme. Vlastně první klip, na který jsme se vůbec objevili jako členové kapely, tak je klip tady vlastně k našemu albu. Je to k songu Before the World is Doomed. Mm-hmm.
0: Najdeme na YouTube.
2: Uh-huh. Neobjevujeme se tam celý, záměrně tam máme jenom těla bez obličeje. Je to i skrz koncept celého songu.
0: Jak jste si vlastně užívali nebo neužívali natáčení tady toho klipu? Přítomní jste tam byli? Jak dlouho to celý trvalo, tady ten proces natočení videoklipu? To jste si museli těšit.
2: Byl to náš první videoklip, ale není to úplně jako Oscarový počin.
0: Hezky jsi to řekl.
2: Natáčeli jsme to ve zkušebně, akorát vlastně s nástrojema, kde jsou vlastně v klipu jsou záběry proložené, právě záběry na nás, kde hrajeme určité party.
0: Kolik má zhlédnutí? Můžete prozradit?
1: Nemůžeme, já to nevím.
2: Ono je to tam těžko, protože člověk neví, jakou platformu má teďka sledovat. Dřív to byl YouTube, který vlastně táhl celou tu kapelu. Teďka už na YouTube mi přijde, že se moc nechodí ani kvůli těm klipům.
0: No a kam se chodí?
2: No, chodí.
0: Můžeš prozradit?
2: Já osobně poslouchám na Spotify, ale tam nám ty analýzy zatím nic neřeknou.
0: Jenže na Spotify se nepodíváš.
1: Já chodím na Benzou, já jsem odskulist.
0: Jo, jasně. Kdyby vám někdo nabídnul neomezen prachy pro kapelu, co byste s nima udělali?
1: Jo, to chceš odpovědět takhle rychle, jo, teďka.
0: Zaplatili
1: bychom Metalliku, aby nám někde předskočila, ne?
0: To je rozumný, ano. Byli byste blíž i k nějakým podpůrným záležitostem, že jo? Nebo užíváte třeba před koncertem něco na pozbuzení, myslím tím třeba panáčka, nebo máte nějaký rituál?
2: No, rituál ne, ale já mám pivečko rád, takže...
0: Pivečko dáváte.
1: Míša ho má rád a zakázaný. A já mám teďka nějaký kofeinový kapsle na hlasivky, takže... Aha. To jsou taky dopovací materiály. Hmm.
0: Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert?
1: Určitě pozveme rádi, záleží z kterého koutu republiky jste, protože shodou okolností teďka máme na obou koncích něco. Mm-hmm. 17. října budeme v Uherském Hradišti a potom další víkend 23. a 24. října budeme v Liberci, respektive v Děčíně. Takže ať už jste ze západu nebo z východu, tak se stavte.
0: A to je dobrý, ne? Jezdit po celé republice takhle, se na kraj své kariéry, tak to držím palce, aby to fungovalo. Kde vás najdeme na netu? Protože tam se podíváme kvůli tomu, co je okolo vás novýho.
1: Instagram, Facebook, nic, jako vlastní webovky neprovozujeme, přijde nám to, že by tam stejně nikdo moc nechodil, že tady v sociální sítě tomu vládnou.
0: Ale zase je to vlastní grafika, vlastní vyjádření. No nic, dobrý. Já vám moc krát děkuju za vaši účast v dnešním dílu rockmusic.cz. Jsem rád, že jste přijeli, že jste mi sem přivezli vaši muziku, která sem patří teda jako prdel na hrnec a držím palce, ať se vám daří.
2: Děkujeme.
0: No a my si teď dáme od skupiny Dive in Life ještě pecku, která má takový docela jako hezký název. Poslouchejte. 141 100. Tak kromě toho, že to je parádní rap metal, tak to je co ten název, pánové? 141 100.
1: Je to 141 100, je vlastně 141 100 a ta myšlenka spočívá v tom, že když jsme psali text, tak já jsem si tak jako zhrubě spočítal při započtení pracovní doby spánku a podobně, kolik hodin volného času mi zbývá do konce života při nějakém průměrném věku dožití. A to, když si to takhle napíšeš, tak tě to docela jako, to tě hitne, jako že začneš přemýšlet o tom, jak těch 141 000 hodin vlastně jako chceš strávit a že možná úplně nechceš koukat na ten seriál, který tě vlastně ve skutečnosti nebaví a tak.
0: Takhle promarňovat čas.
1: No.
0: Čo, viď?
1: A teď ono
0: myslel to tak.
1: No, tak teď už je to, bez tak to je zase už o 3000 mil, že jo, než když jsem to psal.
0: Jdeme poslouchat. 141 100. Skupina Dive in Life. Mými hosty byli Vojta Bumba a Michal Bubík.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mými posledními dnešními milými hosty jsou Bitsman, Ondra Štorek, zvaný Štorky, a kytarista Jakobík Michal Brenner, zvaný Brenny. Oba z Rybiček 48. Ondro a Michale, vítejte v rockmusic.cz.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme všechny posluchače.
0: Letos vám je jako kapele Rybičky 48 24 let. Tak co se bude dít teď na podzim před kulatým čtvrtstoletím vzniku, který vás čeká příští rok, ale než o tom všem dáme pokec, tak si od vás zahrajeme jeden ze zásadních hitů. A tím je, že tohle je rock and roll, vy buzny, tak jdeme poslouchat Rybičky 48.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: A teď k vašemu letošnímu podzimu. Co a jak se bude hlavně dít? Protože tam jsou takové zvláštnosti, vy jste opustili haly. Teďko,
6: je to tak,
5: naposledy. A tak co se bude dít?
6: Tak teď na podzim pojedeme Face to Face Tour, které obsahuje 24 zastávek.
5: Ty blá.
6: A je to vlastně o tom, že chceme vzít naše fanoušky na místa, kde jsme začínali. Je to vlastně na dlouhou dobu poslední klubový a kulturákový turné. A na tom tour vlastně jak chceme představit nebo ukázat lidem, jak jsme začínali, tak se tam objeví i nějaký starší věci, které jsme teď znovu přenahráli. A 24 koncertů má symbolizovat 24 let, který teď máme, jak jsi zmínil, a směřujeme k 25. roku, kdy bude jenom jeden jediný koncert příští rok na Kačině u Kutné hory.
5: Rozumím tomu správně, že pojedete i třeba v těch kostýmech, co jste začínali, že budete mít původní trencle a tak jako na sobě. Jako...
6: Je to přesně tak, jak říkáš, opravdu, no. Protože teď se vrací vlna pop-punku a my se to tím i chceme připomenout a přesně jak jsi řekl, jak jsme na tom začínali před těma roky, tak teď se to připomínáme znova, takže opravdu já jsem třeba osobně vytáhl věci ze skříně, které tam fakt těch prostě 15 let byly schovaný. Nic novýho jsem zatím nepotřeboval, takže to opravdu vytáhnu možná i s těma trendslema.
5: No jasně, jasně.
6: A chtěli bychom, aby si to lidi užívali s náma, připomněli si tu dobu, připomněli si tu i částečnou bezstarostnost a moc by se nám líbilo, kdyby se i oni oblíkli prostě do oblečení, který nosili na naše koncerty před těma 15 lety třeba.
5: No tak nebyly žádné děti, že jo, tenkrát.
6: Přesně tak, já si myslím, že...
5: Mejdany byly určitě mohutnější, že jo. Tak...
6: Určitě, no. Přesně jak říkáš, bylo hodně...
5: To už teďko není takhle.
6: To je hrozně hezký jako slovo říct, že to byly mohutnější mejdany, rozhodně byly. A teď je právě výhodou, že si myslím, že spousta lidí právě měli děti a teď už ty děti odrůstají a oni můžou zase vyrazit na ty koncerty a to bychom chtěli, aby ty fanoušci, který s náma prostě jdou těch 24 let, tak aby se na tohle všechno zaspomínali, jaký to bylo.
5: Jasně, protože děti teď jsou schopní hlídat i milenky.
6: Je to tak.
5: Nejenom ženy. A je to v pohodě zase. Budou nějací hosté na těch koncertech? Máte to nějak vymyšlené nebo pojedete jenom solo piko jako rybičky ve čtyřech?
6: Přímo hosty... Já teda nevím, co můžeme všechno prosrazovat, ale určitě se s náma přijde...
5: Zavoláme Martinovi,
6: ale určitě s náma vystoupí třeba Bára Zemanová.
5: No tak jasně.
6: Neříkám, že budou všude ti hosté, ale rozhodně Kuba Děkan, Pekář, tak kde se s nima jakoby domluvíme, kde se setkáme, tak rozhodně s náma budou vystupovat.
5: Kámoši a kámošky.
6: Přesně tak,
5: jiný,
6: ono,
5: srdeční záležitost.
6: I ty hostovačky jsme se snažili dělat vždycky s lidmi, kteří jsou nám samozřejmě blízký, takže je rádi prostě potkáme, nebo respektive pozveme na naše koncerty a budeme rádi, když s náma zahostujou.
5: Jak svižnej bude koncertní set a jak dlouho budete hrát na podzim ty vaše solo koncerty?
7: No tak na podzim máme připravenou takovou speciální koncertní takový set, jakože máme to zhruba na hodinu a půl až hodinu a tři čtvrtě, že jsme tam chtěli naprat fakt jakoby ty starý songy, který máme jakože hodně rádi, který jsme si třeba teď hodně dlouho nemohli dovolit hrát.
5: Emily.
7: Přesně tak. Ta se tam teda drží furt, jakože v tom playlistu máme jako hodně rádi, ale spíš takový ty songy jako o a prostě ještě jsme tam vlastně k tomuhle tomu turné připravili takový mini EPčko, který obsahuje vlastně 6 nebo 7 songů, teď přesně nevím, ale 6 songů a jsou to vlastně ty starý songy přehrané v novém hávu. Mm. Má to vlastně nový aranže, nový zvuk, všechno, ale ty songy jsou vlastně z té doby, takže je to vlastně takový oživení a plus ještě Ondra, jak říkal, ty outfity, takže to bude super večírek na ten podzim, takže musím všechno určitě pozvat.
5: Dokonce, vidíte, jak se na to těšíte.
6: Těšíme. To je dokonce s těma outfitama, tak ten, kdo přijde oblečený jakoby před 20 lety, tak ho na akcích čekají welcome drinky, takže bude i mírná odměna. Takže Lehonce můžeme říct, že to bude takový lehce maškarní.
5: Máte nějaký skvělej, ale za to famózní rituál před koncertem. Proběhne tam frťánek třeba? Nebo takhle ty pěstičky, jakože?
7: Jo, tu pěstičku máme, jako, že jo.
6: Jo. Určitě, my si takhle před každým koncertem vlastně opravdu čukneme pěstí, pěstičkou spíš, než aby to vyznělo agresivně. A přejeme si hezký hraní. A jinak jako každý, já nevím, kdo jak má rituál, já třeba se, to není ani rituál, ale potřeba, že se jako rozehrávám na nějaký cvičítko a takovýhle věci, ale
5: ty jako náš, bubeník, jasný,
6: já no. jako bubeník, ale jinak jako rituál kapelní je, že si prostě přejeme jeden druhému, ať se nám dobře hraje, ať si to hlavně užijeme, protože to si myslím, že na tom hraní je to nejdůležitější si to užívat, protože když tu energii ty máš dobrou jako kapela, tak to předáváš lidem a lidi ti to vracej.
5: Máme si divokýho Ira, další pecku, která myslím, že má hlavu a patu od Rybiček, tak řekneme k tomu něco?
7: Naživo nás to hrozně baví hrát, jo. Že jo, divoký, no, no. To fakt jako máme vždycky energii, takže to je dobrý song, tak to si užijte.
5: No, jasně, jdeme poslouchat. Divokej Ir a Rybičky 48.

0: Rock Music.
1: CZ. Ondra a Michal z Rybiček jsou tu ještě stále v novém dílu Rock Music CZ se mnou. A teď, jak to tedy bude foukat ten příští rok, až budete slavit 25 let na scéně? To bude asi v Alejích pěkně, ne?
2: Co? Dost pravděpodobně ano.
3: Doufáme, doufáme.
2: Ale celý je to o tom, že teď, jak jsme zmiňovali, tak to podzimní turné je teda symbolických 24 let a směřuje to k 25. roku, což je tedy příští rok, kdy oslavíme 25. narozeniny a oslavíme to jediným, opravdu jediným koncertem.
1: Víc toho nebudete víc hrát toho v roce 2027.
2: Ano, tak jenom jeden jediný koncert obrovský, který chceme udělat, bude to největší prostě rocková akce toho roku. Rozhodně i naše největší akce a bude to 22. května 2027 na zámku Kačina u Kutné Hory. Mezi náma já bydlím asi 400 metrů o tam tať. No my jsme nechtěli opouštět prostě Kutnou Horu, my tam děláme ty naše mega koncerty a teď jsme potřebovali větší prostor. A takže ta Kačina se k tomu prostě vybízela. Plánuje se tam obrovská vlastně stage, která je celá jakoby v našem designu, všechno prostě plánujeme jako už od designu stage, tak po celý festival.
1: Vlastně
2: jednodenní festival teda, jednodenní koncert. A bude tam normálně, bude to festivalové, takže bude tam že jo, parkování, stany, takže tam může stanový městečko, chceme tam mít i hlídání dětí dokonce, že lidi opravdu můžou přijít s rodinou a když budou potřeba, tak tam někdo pohlídá děti, aby mohli zapařit. Tam bude taky speciální set plno hostů, tam plánujeme vlastně všechny hosty, co když s náma byli, tak v tom setu budou prostě s náma vystupovat.
1: Bude třeba nějaká gurmánská specialitka, třeba jako kapr s rumovým nálevem?
2: Musím přiznat, že nevím, jestli jsme o tom takhle uvažovali o gurmánských věcech, ale rozhodně to inspirace a možná, že to nadhodíme.
1: Že to dopadne.
2: A třeba to dopadne.
1: Jasně. Jaký dvě, tři pecky hrajete s Rybičkama nejraději? Štorky?
2: To je strašně těžká otázka.
1: Že jo, věc.
2: Jako opravdu, protože už tenhle dotaz byl na mě položený několikrát a já když takhle přemýšlím, fakt nevím. Jako mám hrozně rád Emily a spíš takovýhle jakoby rychlejší, punkrokovější věci, no.
1: A ty Brenny?
3: Já mám taky rád Emily a já mám vždycky takový ten začátek koncertu prostě, když to spadne ta opona, tak to mě spadne nervozita, takže teď jsme hráli vlastně Big Beat, takže ten mě nějaký hodně bavil a jako je to, jak říká Ondra, je to těžký jako vybrat jeden song, protože nás to baví vždycky celý ten koncert, víc, že vždycky, když to skončí, tak už jsme takový, že bychom ještě hráli vždycky, víc, ale jakože to, ale že bych měl říct vlastně nějakou oblíbenou, tak třeba
2: Já se dostal do řeči. Já mám ještě hrozně rád Magdalénu.
3: To je pravda.
2: Strašně dobře hraje.
1: No, samý ženský, no.
2: My vlastně hodně těch písní máme jenom pojmenovaný po ženách a dívkách, takže...
1: Nadarmo se zpívá. Ženy milují bubeníka, to se dobře ví, to se říká.
2: No, vidíš, já se tady dozvídám úplně nové věci. Děkuju.
1: S kým byste natočili nejraději alespoň single? Štorky.
2: S Travisem Barkerem.
1: Jo. A ty, Brenny?
3: Já třeba z Green Day bych si dal určitě takhle, že bychom s Rybičkama udělali nějaký takový společný song.
1: Že by to bylo dobrý. Jasně. Dáme si Big Beat od vás, což je pecka, která je taková jako ční z toho nejnovějšího alba, je to skvěle udělaný. Návrat Big Beatu jako takovýmu, toto taky signalizuje. Mm-hmm. A zaplať pánu za to, pánové, upřímně. Tak, jdeme poslouchat, Rybičky 48.

0: Kde vás najdeme na netu? Ještě máme chviličku, tak ať se naši posluchači dozvědí aktuálně, jestli tam není nějaká změna.
1: Tak my máme stránky www.rybičky48.cz, pak máme na Instagramu rybičky48 i na Facebooku rybičky48. Mm. A tam se dozvědí všechny aktuality, neustále se tam něco děje, takže kdo chce, může každý den hltat spoustu informací.
0: Ano, já vám moc krát děkuju za dnešní posezení s vámi tady v rockmusic.cz. A co dodat, no, ať se vám povede celý podzimní turné, ať máte všude narváno a ať se povede i ten příští rok. Mějte se, pozdravujte všechny ostatní z kapely i Martina manažera a zas někdy někde. Mějte se krásně, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště přijali pozvání Jende, Patroán a taky se tu dozvíte, jak to bude foukat na letošním festivalu Most roku dost. Od mixu se s váma loučí jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň, anebo tak ještě bye bye a pí čaj.
3: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock. Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
4: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
2: Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Buďte zdraví, rokeři, je tady první říjnové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za kapelou Europe, která má venku novou desku. Ta je k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu, ale to není všechno, co si pro své fanoušky tato švédská sebranka přichystala. Začátkem příštího roku bychom se totiž měli dočkat velice zajímavého dokumentu, který nabídne průřez tou jejich dlouholetou hudební kariérou. Celé toto dílo je údajně už komplet hotové a čeká se jen na to, jaká platforma by si to vzala pod svá křídla. Tak uvidíme, kdo to nakonec bude. Každopádně my se na ně můžeme těšit 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně, kde budou součástí megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas.

Jurob, co by otvírák dnešního dílu pořadu Víkend a my budeme pokračovat s Hardcore Superstar, kteří mají venku z Brusu nový kousek. Ten je doplněný i velice zajímavým videoklipem a jasně ukazuje, že kapela má pořád co nabídnout. Pustili se do nové éry a to přechodem k jinému vydavatelství, které nese název Frontiers Music SRL. Pod jeho křídly berou druhý dech a pracují jak jinak než na nové desce, se kterou mají v plánu vydat se na monstrózní turné. Jestli se během něho zastaví i v té naší české zemi, tak to se teprve uvidí. Každopádně bychom byli velice rádi.

televizi Rebel, ale taky rádiu Čas rok pokračuje pořad Víkend, a to s dámskou sestavou Thundermother, která je aktuálně ve studiu. Tam se tvoří materiál pro další studiový zářez, který by měl spatřit světlo světa 5. února. Venku je z něho v pořadí druhý single s názvem Bimbo Boost, ve kterém holky použily světoznámý riff od jedné legendární kapely. Na tom by samozřejmě nebylo nic tak zajímavého, ale až na to, že ho nahráli pospátku. Poznáte ho?

pořadu Víkend dostala prostor taky kapela Thunder Mother a my jedeme dál s jednou bubenickou legendou, kterou Nico McBrien určitě je. Ten se před nějakým časem nechal slyšet, že by neměl vůbec nic proti tomu podílet se s paličkami v ruce na nové desce Maidenů. Má to ale jeden háček, a to, že by to museli být vzhledem k jeho prodělané mrtvici skladby jednoduššího ražení. Já si myslím, že tohoto hudebního spojení bychom se ještě mohli dočkat a bylo by to od kapely, ke které pořád ještě patří, velké gesto a poděkování za to, co pro ní za ty dlouhé roky udělal. No a o tom jeho působení u této legendární grupy bude i chystaná biografie, která by se měla na pultech obchodů objevit 22. října. Tady jsou a já se s vámi pro dnešek rockeři loučím. Mějte se fajn a roku zdar.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

Desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.

0: Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Po týdnu je tady nová epizoda pořadu Rock Speciál. A dneska nás čeká takový myšmaš. Svým způsobem takhle můžeme říkat stylu s názvem Crossover. Přesně to bude dnešní náplní a já se těším. Jednoduše řečeno je crossover míchání dvou a více stylů do jedné skladby. Je mi jasné, že u některých třeba někdo zvedne obočí a řekne, že to zrovna není crossover. No, snad budete spokojeni. U první kapely asi netřeba polemizovat. Faith No More. Jak to tak vypadá? V příštím roce by mělo dojít na comeback, alespoň částečný. Pokud si to teda Mike Patton zase nerozmyslí. Byla by to škoda, kdyby se nevrátili, protože jejich styl a jeho hlasový rozsah, tak to je všechno prostě jedinečné.
1: Dankeschön!

V dnešním dílu na vás čeká celkem 6 kapel. Jednoduše jsem se nemohl rozhodnout, koho nechat na pomyslné podlaze střižny. O to míň bude času na moje rádoby chytré řeči. Každopádně, následující kapela v tématu crossover nemůže chybět. Red Hot Chili Peppers, někdy funky, jindy poctivá kytarovka, no a ta následující věc, ta se podle mě náramně povedla.

0: S tématem crossover zavítáme i do České republiky. Je tady grupa z Brna jménem Insania. Pánové to vlastně táhnou nepřetržitě ještě od 80. let. Jasně, byly tady nějaké zákazy, období pod jménem Skimet, ale všechno zlé bylo k něčemu dobré. V současnosti platí za stálici české scény a už zanedlouho se dočkáme nové desky. Jestli bude stejně úspěšná jako předešlé Grotesky, no tak to je velký otazník. My si každopádně dáme otvírák téhle nahrávky z roku 2022.
1: Keci, keci, keci, keci.

Na rádiu Čas Rock i TV Rebel jste přítomní u dalšího dílu pořadu Rock Speciál. Dnešní téma je crossover, míchání různorodých žánrů do jedné jedinečné písně. Red Hot Chili Peppers, Faith No More, tak to jsou zástupci takového klasického crossover. Proto si teď dáme kapelu z modernější scény. Kapela Smash Into Pieces ráda míchá metal s dávkou elektra či popu. Ale nezní to vůbec špatně. Jestli chcete důkaz, tady máte single Villain.

4 kousky za námi a zbývají ještě 2 písně. Vrátíme se ke klasikům crossover. Za námi je vlastně kapela ze Švédska, takže jenom překročíme hranice a ocitneme se v zemi tisíce jezer ve Finsku. A tušíte správně, jsou tady Valtari. Ty jsem prostě nemohl vynechat. Málo kdo definuje crossover takovým stylem jako právě tahle partička. Není to jen legendární fúze death metalu s orchestrem, anebo hitovka So Fine. Originální byl kytarista a zpěvák Kersti Hetaka také v roce 2020, když nahrál single Skyline. V něm spojil síly s rapperem Bauem. Toho si možná pamatujete z taneční hitovky Freestyler. Ale nebojte se, tohle nebude nic tanečního. Tady jsou Valtari.

No a jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Osobně tvrdím, že crossover je strašně fajn hudební žánr. Nikdy nevíte, co vám ve výsledku přinese. I poslední dnešní kapela může být považována za člena crossover rodiny. Je tady Guano Apes. Budoucnost kapely je stále nejasná a může nás to mrzet. Kromě výborných písniček se vyznačovali i velkým nasazením na pódiu. Ale zdraví je samozřejmě přednější. Snad se jich ještě někdy dočkáme, do té doby máme z čeho vybírat ve starší tvorbě. Pro dnešek je to vše, já vám moc děkuju a budu se moc těšit zase v příštím týdnu.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
5: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře.

0: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Pravé rockové.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného pokecu, jak na rádiu Čas rok, tak na televizi Rebel a samozřejmě na sociálních sítích. No a se mnou dneska hromada muzikantů, je nás tady jak malé hmyší, se mnou jsou tady pánové z kapely Siridas. Kluci, ahoj, zdravím vás, čau.
1: Čau.
0: Tak, pánové, jsou lidi, kteří vás samozřejmě znají, jsou lidi, kteří neznají. Tak, pojďme se bavit, nebo ukázat, nebo říct těm lidem, kteří neví, co jste zač, což znamená, zajímá mě, co jste za kapelu, což znamená, kam byste se charakterizovali, kam byste se zařadili, kdo bude mluvit. Hovoř.
2: Tak, já bych se nás chtěl jako nějak vyškatulkovat.
0: Vím, že se to nedělá ty škatulky, ale začněme od toho.
2: Takhle, začínáme klasickým melodetem, ale teďka směřujeme naším směrem, který nazýváme death metalový cirkus.
0: Co si pod tím mám představit, pánové, death metalový cirkus?
2: No, můžeš si pod tím představit bandu takových úžasných lidí, jako jsme my. Rádi děláme...
0: No.
2: Zábavu pro ostatní, aby se měli jak bavit, když přijdou na školu.
0: Takže aby to nebylo jenom jako o té muzice, teď něco se odspívá a jede se dál, aby kolem toho byla ta show. Chápu
2: jo,
0: to správně.
2: Chápeš to správně, jako za mě je důležité, když člověk přijde na koncert, aby neměl pouze hudební zážitek, ale i vizuální, aby fakt měl odejít se s tím, že nejenom si poslechl hudbu, ale aby si fakt mohl říct, co jsem to dneska viděl, pro boha.
3: Takže dostane i posttraumatický syndrom, že?
0: Dobře, já se k tomu ještě vrátím, teď trošku projedeme nějaký takovej váš start, ten začal někdy před 6 lety. Jak to vzniklo? Vy jste všichni muzikanti, kteří, jak jsem se dočet, jste v nějaké kapele se pohybovali, jak z toho vznikl Siridas? Povídejte ty.
3: No vlastně Siridas vznikl v korona období, že všichni byli všude zavření, že tak jsem dostal nápad jako něco nahrát. No. A vlastně bylo to i takové odražení, ať to někde dotáhnem, taková určitá vize. Takže nahrát nějaký základ toho roku 2020 a potom postupně nějak kamarády pohledat.
0: Takže jsi hledal kámoše, tak to vzniklo.
3: A vlastně se Standou jsme hráli ještě v té předchozí kapele.
0: Aha.

0: Právě něco potvořil. Já si vzpomínám, jak jsem slyšel těch prvních pár věcí, tak jsem se tak na něho podíval. Hele, jako dobrý, kdo to zpívá? No, já. Říkal, ne, ty si ze mě nedělej srandu, kdo to zpívá? No, ne, jako vážně, já. Mm-hmm. Říkal, aha, dobrý, a co s tím máš v plánu? Říkal, no, já to primárně si chci vydat jako svoji desku k narozeninám. A uvidíme, co z toho bude. Tak jsme se tak nějak chvíli bavili a nakonec to dopadlo, že z toho vznikala kapela, no.
1: OK, dobře, takže pravé křídlo se pak přidalo, nebo jste ho přibrali do a vznikl z toho ansámbl. Co vás, chlapci, vedlo k tomu, že jste se přidali k těmhle dvěma? A můžeme to vzít takhle, odsud, tam.
2: No, jak to říct, já jsem šel nahoru kolem a,
1: dobře.
2: A jak mi viděli, tak jim,
1: řekli,
2: mě bylo, no, jim mě bylo hlavně líto, takže jako, tak ze smutku si řekli, že má na to se nedá dívat, pojď s náma hrát radši. No.
1: Jasně.
2: No a já jsem vlastně poslední přírůstek, jak jsme na tom kluci, řekněte.
1: No, dej tam mikrofon, ať.
3: No, my jsme se s Kubou vlastně potkali na koncertě.
1: Ano.
3: Tak slovo dalo slovo, no, skončil jsem u něho na basu.
1: Jasné, a nakonec řady?
4: A u mě to bylo tak, že jelikož já i Broňa jsme z Oder,
1: no.
4: A bubeník z Broňové kapely chodil ke stejnému panu učiteli do Zušky,
1: uh-huh.
4: A jako já, tak potřeboval právě nějakého bubeníka, tak úplně stejným způsobem, jak si našel bubeníka u pana učitele, tak ho znovu oslovil.
1: Uh-huh.
4: Pan učitel oslovil mě, napsal mi, že má pro mě překvapení a že mi napíše. A pak překvapení napsalo právě Broňa. Poslal mi všechny podklady, já se to naučil, první zkouška, bylo jasné, že si budeme rozumět.

0: chlapci, kde berete nějakou inspiraci, jakože, myslím tím jako, tak a teď si večer sednu do hospody a tam si budu něco drnkat, všichni budou poslouchat, nebo se zavřu doma, ožeru se.
1: Spíš to bylo zavření doma a takové různé brnkání na kytaru, nějaké tóny, co sednou do ucha, co jsou chytlavé a nakonec se dělali právě pak texty k tomu.
0: OK. Kecáte jim do tohohle z toho, anebo ne?
2: Nekecáme, protože víme, že i kdybychom do toho kecali, tak je nám to prdplatné. Oni si to se nějuje po svém.
0: Dáváte jim trošku prostor, dej to Standovi na chvilku, ten mikrofon nemeleš furt jenom ty zpíváš. Jo, dej to Standovi, promiň, já než si vzpomenu, tak bude konec rozhovoru.
1: Jsi dal do té kytary, ne?
3: Ale ono jako v pohodě, já mu do toho občas kecám, ale u nás to skládání většinou funguje tak, že on něco málo potvoří, pak se zavře do studia, komplet celé si to nahraje a nám hodí hotový produkt.
0: Jo, takhle, aha, aby jakože hoši naučte se to a takhle to odehrajete, jo?
1: Jako víceméně jo, ale stejně na koncertech, nebo na tu live show, že? Mm-hmm. Tak si to kluci překopou podle sebe, upraví a to není úplně do podrobná a myslím, že to ještě oživí víc, vlastně má to
0: takže lepší. Dáváš jim tak trošku, dávám vám prostor, tak trošičku si to doupravit.
2: Tak trošku jo, trošku, tak trošičku, ale jenom trošku.
0: Ale jenom trošičku.
1: Takový okay. Diktator nejsem jako.
0: Teď se vrátím k té vaší show, protože co mě zaujalo, když jste vylezli na pódium, když jsme se viděli naposledy zhruba před nějakým měsícem a půl, tak koukám na to a říkám, ty vole, on má růžovou kytaru, ty vole, on taky. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo? Je to třeba jeden takový doplněk tohohle z toho, říkám to správně, nebo možnost, říkám to dobře?
2: Je to tak, je to ten doplněk té show.
0: Jak to vzniklo tady tohle?
3: Hele, ono jak to vzniklo, ono já náhodou hledal, že bych si koupil nějakou jinou kytaru, ještě další do sbírky. Mm-hmm. A teď na marketplaceu na mě vyskočila tady ta Bestie.
0: Ano.
3: Za cenu, která se neodmítá. Mm-hmm. Říkal, hele, jako to musím mít, to jako ano. Prostě není možnost, že bych to nevzal. A ono víš jak, hrajeme muziku, kterou hrajeme, ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé, drsné kytary. Říkal, nasrat, pojďme jako úplně jiným směrem, prostě pojďme si to pojmout po svým. A vím, že první akci, kde jsem tu kytaru měl jako naživo, byl metal na Hradě, co dělal Marcel Palovčík.
0: Jasně.
3: Tuším rok 24, co jsme tam hráli. Aha. Jak to uviděl Broňa, tak se říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiu s růžovýma kytarama. Aha. Hans ten teda na to neměl koule, takže ten jako vzdoroval dlouhou dobu, než se do toho odhodlal. Pak to dopadlo na turné, že něco málo přepil v backstage a jak odpad, tak jsme mu to polepili sami. Nebyl z toho nadšený, ale nic jiného mu nezbývalo, nešlo se mu to sundávat.
0: Jasně.
3: A ono jako hlavně taková ta první impuls, že půjdeme tady tímto směrem, byl právě ten Hrad, kde jsme odehráli ten koncert a teď za tou po koncertu přijdou ti lidi se slovy, hele super jako vždycky, ale proč máte růžové kytary? Přesně proto.
0: Jo, bys to říkal taky, jako hoši, proč máte růžové, no přesně proto. Jo, jak ty ses na to tvářil, dej mu ten mikrofon na chvilinku.
4: Já jsem hlavně Standu v tom nemohl nechat samotného, tak já jsem to musel mít taky.
0: A ty jsi nebyl spokojen, jo?
5: Jak to říct, ze začátku ne, ale potom, co se stalo na turné s tou kytarou, jak jsem se to díval, říkám, tak co už.
0: Marné, nic jiného ti nezbyde.
5: Pak jsme to jako víceméně, jak jsem říkal, že jsme dead metalový cirkus, tak tohle vznikalo jakoby průběžně, to nebyl takový náraz. A to jsou prostě malé prvky, které se na sebe začaly skládat, až jsme si to v nějakém momentě uvědomili a řekli jsme si, OK, tak pojďme to dělat jako na plné koule. Mm-hmm. A jako teďka už děláme všechno víceméně v takovém cirkusovém růžovém stylu. Máme i růžové trička.
0: To jsem viděl, ano, dál. Co ještě máte růžového, chlapci?
5: No, to se lidi můžou nechat překvapit potom, že když přijdu na koncert, můžu si potom nakoupit.
1: Já bych vlastně neměl říkat, že budeme mít růžové polepy na dodávku, ne? Ještě.
5: Ups.
0: Teďka mi všichni jeden po druhém řekněte, mě zajímá, jaké jsou vaše hudební vzory? Začneme u tebe.
1: Tak já bych začal asi Hypocrisy, takhle.
0: OK, co ty? Zdvihni si kytaru.
3: Ale u mě to je složité, u mě z těch vzorů prostřídalo asi hodně, ale v poslední době nejspíš Parasite Inc. z Německa.
0: Uh-huh. Co ty?
5: U mě, ku podivu, jsem spíš na ty black metalové záležitosti a co je pro mě jako absolutní vrchol, tak je Immortal a samozřejmě tvoje starší tvorba, je, kde byl ještě Avat.
0: Jasně, Mroňa?
4: No, asi nejvíc poslední dobou Godsmack.
0: OK, a co ty?
2: U mě je to těžké, pro mě se hodně můj obzor hudební se změnil s kapelou, že jsem byl jenom metal, ale občas naše cesty na koncerty vznikají tak, že posloucháme duc hudbu, takže je to také těžké, ale já zůstanu u toho metalu nějakým způsobem, já říkám Slipknot.

0: Jak je stará poslední deska?
1: Poslední deska je z roku 2024.
0: 24, takže dva roky. Jo, co nový materiál? Skládá se nějak?
1: Už máme překvapení, jako takové epečko jsme poskládali, nebo poskládal, ale jako teď už víceméně to fungovalo, takže jsem to i posílal klukům, nějaké názory tam byly, co tam upravit. A...
0: Takže nebylo to už tak, že ty zdal hotovou muziku, oni to musí zahrát, jo? Už jim poslal nápad a oni ho eventuálně doplnili, jo?
1: Jo, nechal jsem si poradit a vlastně třetí album, co plánujeme, tak to už si kluci budou skládat vlastně skoro sami.
0: Jakože ty už jim do toho nebudeš kecat, jo?
1: Poradím.
0: Hoši, je to pravda? Pravé křídlo.
2: Je to pravda, je to tak?
3: Já si všechno hraju podle sebe.
4: Je to pravda, já už mám jeden song celý sám skoro hotový, takže...
0: Nekeke, no vidíš to, hele, je perfekcionista, nebo jste perfekcionalisti, co se týká té muziky, ty jsi tady usmíval, že pravděpodobně s tou vaší muzikou to ani tak nejde, ale přece jenom jste takový, že to strčíte do šuplíku a ještě se k tomu vrátíte, anebo prostě vykašlat se na to a teď už to necháme tak. Jak to je?
4: Záleží, jestli člověk hodně pije nebo ne, no. Když člověk pije, tak to uloží a dobrý, no. Jak je člověk moc střízlivý, tak to zbytečně moc hrotí. No, tak snaž to.
0: A to mě docela překvapilo, jo, turné evropské. Takže, objevy vyskočilo na mě, že na podzim v říjnu, říkám to dobře, startujete s irskými The Rise and Dead. Jak tohle to celé vzniklo, což znamená ta spolupráce s nimi, nebo oni vás oslovili, vy jste je našli, jste kámoši, jak to je?
4: No tady to musím začít už v minulém roce.
0: Ano.
4: Protože ono teď to turné, co pojedeme, je už reálně třetí turné, co vyrážíme po Evropě.
0: Tak, nevím,
4: minulý rok jsme s Irama odjeli tři koncerty, kde nás zase známý dohodil jako support k ním. A nějak jsme si sedli a tento rok, víc jsem v lednu ještě říkal, hele chlapi, tento rok žádné turné nebude, nic jako nepojedem. Pak dva týdny na to jsem začal jako takové, hele, ono to Rumunsko minulý rok jako na podzim bylo fajn, tak neuděláme takové 3-4 koncerty, jakože zase Halloween jako v Rumunsku. Tak to už tak jako začí být nalomení, že to bychom mohli. No a 3 dny na to mi napsal William, vlastně kytarista syrské kapely. Hele, jedeme turné v říjnu, nechcete se k nám přidat? Že pojedeme prostě půl na půl? Řekl, OK. Jaké jsou termíny? No od 14. do 30. října. Řekl, OK, hele, pošli to klukům a uvidíme. No a to tady ta banda idiotu řekla, že jo, no tak jedem, no.
0: Super, hele, dělal jsem se Polsko, Německo, Belgie, Rakousko, pak samozřejmě několik českých zastávek. Je to tak nějak, že třeba máte nějakou zemi, kam vyloženě se těšíte víc, nebo to berete tak jako globálně? To není často, že by takováhle kapela jakože by vyrazila na evropské turné, jak říkáš, ještě třetí, a kor těch zastávek je tam víc jak 10.
1: Jako jsme hodně zvědaví na Paříž. Hlavně, jak se tam vlezem s autem.
0: To je pravda.
1: Protože si půjčujem dodávku obytnou a za to ještě velký vozík, že? Takže ty, co říkal Standa, ty ulice jako te Paříže, že jsou takové...
0: Byl jsem v Paříži a je to tak, že tam skutečně všichni parkují takhle a ulice jsou opravdu takhle, že tam se projet moc nedá, jako tady tohle. Jak to máš ty?
4: Nás to bude čekat z 11 metrovou soupravu, takže jako bude to výzva.
0: Hezky. Co vy, těšíte se na turné, chlapci?
4: Bude to celkem solidní zahlu na játra.
0: Ano, já jsem se ptal na turné, ne na hospodu.
4: My to zvládneme i dodavce.
0: Dobře, chlapci, pravé křídlo?
2: Já se strašně těším, protože vlastně pro mě to bude i první turné, co já nějakým způsobem nebudu řešit školu, protože první i druhé bylo ještě na vysoké, teď už nejsem, takže já si to budu užívat ještě o to více a vlastně udržovat tempo s Hanzem, no.

0: na Facebooku Brutal Riffs and Howling Screams. To tam máte, pod tím to tě tak nějak charakterizuje? Nebo vás jako celou kapelu?
1: Jo, jsou to takové brutálnější riffy, chytlavé a teda to hřvaní do toho.
0: Hřvaní. Pak jsem se chtěl zeptat na první tetování, ale bylo mi řečeno, že v podstatě jenom ty jsi otetovaný. Vzpomeneš si na první?
1: Jo, jo, první bylo na cecku.
0: Na cecku, dobře. A ty patříš mezi čekatele, říkám
2: já
0: to.
2: Já patřím mezi čekatele, ano, je to tak.
0: A co to bude? Máš to vymýšlené?
2: Chtěl bych tady na Překlotky a vlastně budu to mít spojené s kapelou, protože tím, jak jsem s nima odehrál první koncert, tak i první písničku, co jsme hráli Awaken z prvního alba, tak chci si tam dát housový klíč, řádek, notový a všechny ty noty, přesně co jsem odehrál a si zvažu možná i datum.
0: Jako že, celé písničky.
2: Ne, celé, ne, to je začátek, pár taktů jenom.
0: To pokračovalo hodně.
1: To z hlavy až k patě.
0: No, ale nahoru to je výzva, dej si tam celou písničku.
2: Tak půjdem takhle nahoru, dolů, no, to, tak to zvládnem. Dobře, překecali jste mě, bude to takhle.
0: Tak, pánové, vy už jste objeli těch festivalů hodně docela, jak jsem si to tak načítal, je nějaký, který je pro vás top a je nějaký, kde jste nebyli a chtěli byste? Teď je mi jedno, kdo
2: je. Já začnu u těch velkých cílů, chceme na Wacken.
0: OK, čekal jsem tuhle odpověď, protože to je velmi častá odpověď. Co?
1: Za mě se mi asi nejvíc věřil festival v Německu, co jsme vlastně hráli náš třetí koncert pro Ondru první.
3: Ano.
1: A tím jsme začali vlastně Helmfest, se to jmenuje, jako Helmfest v Budenštadu, mám taky dojem. No a to byl náš první festiák, vlastně třetí koncert odehraný.
0: Super, hoši vy docela šlapete. Takže plány do budoucna, na závěr. Nejbližší plány do budoucna, co musí Siridas, co chtějí udělat, co mají udělat?
1: Přežít turné.
0: Přežít turné, jo, chce to nějakou speciální přípravu na to turné, víc zkoušet nebo víc chlastat? Vem si mikrofon.
4: S tím chlastem jako samozřejmě člověk musí aj opatrně, je třeba doplňovat to, co člověk tím ztratí, takže hořčík, vitamíny, jo, doplňovat to.
3: Jako pivu.
4: Jako jo, no, ale tak pak už se ty ruky začnou klepat tolik, že už ani člověk neví, na kterém vlastní kuturu v ruku má, na kterém pražci, tak...
0: Dobře.
4: Máme ten hořčík.
0: OK, takže ať to nějak normálně uzavřem, takže turné a deska. Deska bude kdy? Necháváte tomu volný průběh?
1: Jako chtěli bychom na Silvestra, a nebo prostě jak se to vyvine, podle takže, času, no.
0: Tak, takže přežít podzimní turné a potom desku.
1: Tak, tak.
0: Dobře. Takže chlapci, děkuju moc krát za pokec. Přeju, ať se říjnové turné vydaří, ať samozřejmě to není jediné turné, ať to navazuje dál, festiáku, ať je hromada, ať se hromadí i muzika, ať to růžové třeba přibývá, asi to bude vaše poznávací značka. Takže ještě jednou moc díky. Tak přátelé, za námi je další pokec v rámci pořadu Backstage, tohle jsou muzikanti z kapely Siridas. Mějte se fajn, ahoj.
3: Ahoj.
5: Čau.
0: Čau.
1: Čau, čau.
6: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

přesil terepráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

Nejlepší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

0: Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Po týdnu je tady nová epizoda pořadu Rock Speciál. A dneska nás čeká takový myšmaš. Svým způsobem takhle můžeme říkat stylu s názvem Crossover. Přesně to bude dnešní náplní a já se těším. Jednoduše řečeno je crossover míchání dvou a více stylů do jedné skladby. Je mi jasné, že u některých třeba někdo zvedne obočí a řekne, že to zrovna není crossover. No, snad budete spokojeni. U první kapely asi netřeba polemizovat. Faith No More. Jak to tak vypadá? V příštím roce by mělo dojít na comeback, alespoň částečný. Pokud si to teda Mike Patton zase nerozmyslí. Byla by to škoda, kdyby se nevrátili, protože jejich styl a jeho hlasový rozsah, tak to je všechno prostě jedinečné.
1: Dankeschön!

V dnešním dílu na vás čeká celkem 6 kapel. Jednoduše jsem se nemohl rozhodnout, koho nechat na pomyslné podlaze střižny. O to míň bude času na moje rádoby chytré řeči. Každopádně, následující kapela v tématu crossover nemůže chybět. Red Hot Chili Peppers, někdy funky, jindy poctivá kytarovka, no a ta následující věc, ta se podle mě náramně povedla.

0: S tématem crossover zavítáme i do České republiky. Je tady grupa z Brna jménem Insania. Pánové to vlastně táhnou nepřetržitě ještě od 80. let. Jasně, byly tady nějaké zákazy, období pod jménem Skimet, ale všechno zlé bylo k něčemu dobré. V současnosti platí za stálici české scény a už zanedlouho se dočkáme nové desky. Jestli bude stejně úspěšná jako předešlé Grotesky, no tak to je velký otazník. My si každopádně dáme otvírák téhle nahrávky z roku 2022.
1: Keci, keci, keci, keci.

Na rádiu Čas Rock i TV Rebel jste přítomní u dalšího dílu pořadu Rock Speciál. Dnešní téma je crossover, míchání různorodých žánrů do jedné jedinečné písně. Red Hot Chili Peppers, Fate No More, tak to jsou zástupci takového klasického crossover. Proto si teď dáme kapelu z modernější scény. Kapela Smash Into Pieces ráda míchá metal s dávkou elektra či popu. Ale nezní to vůbec špatně. Jestli chcete důkaz, tady máte single Will I Am.

4 kousky za námi a zbývají ještě 2 písně. Vrátíme se ke klasikům crossoveru. Za námi je vlastně kapela ze Švédska, takže jenom překročíme hranice a ocitneme se v zemi tisíce jezer ve Finsku. A tušíte správně, jsou tady Valtari. Ty jsem prostě nemohl vynechat. Málo kdo definuje crossover takovým stylem jako právě tahle partička. Není to jen legendární fúze death metalu s orchestrem, anebo hitovka So Fine. Originální byl kytarista a zpěvák Kersti Hetaka také v roce 2020, když nahrál single Skyline. V něm spojil síly s rapperem Bowem. Toho si možná pamatujete z taneční hitovky Freestyler. Ale nebojte se, tohle nebude nic tanečního. Tady jsou Valtari.

No a jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Osobně tvrdím, že crossover je strašně fajn hudební žánr. Nikdy nevíte, co vám ve výsledku přinese. I poslední dnešní kapela může být považována za člena crossover rodiny. Je tady Guano Apes. Budoucnost kapely je stále nejasná a může nás to mrzet. Kromě výborných písniček se vyznačovali i velkým nasazením na pódiu. Ale zdraví je samozřejmě přednější. Snad se jich ještě někdy dočkáme, do té doby máme z čeho vybírat ve starší tvorbě. Pro dnešek je to vše, já vám moc děkuju a budu se moc těšit zase v příštím týdnu.

0: geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus.
1: Citroën na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie, Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.